benzenul cu bărjuni negre. Căder se srednoci u jark pan zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anop